0: Piatok si konečne vyhrát,
1: nebo prohrát.
0: A prohrajem-li pak,
1: pak si zastřelte. Zrovna to, jak říkal váš otec.
0: Však se zastřelil.
1: Rodu já tomto dědictví.
0: Ještě prosím vás.

0: Takova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, pod mnou,
0: ale víte, člověku se všechno přeze.

0: Stante podobrem, abis nemosel zavolat.
1: Polizie!
0: Sete deve essere il mut! Svečno, da, ode psalajske kristince, kuto v fotografii, je to váš podpis.
1: Je!
0: Výborně, račte dovolit. Poslala jste mi večer tuto listinu datum 1836. Je to pravé?
1: Je!
0: Ale je to psáno inkoustem Alizarinovým. Víte, co to znamená?